Je nedom napojenej, a to bie naše onjo-serbske vusevanje za druhú mesku nedelu. Jo ponže nedom dale s delnjo-serbskim programom redakcie ABB z Kočebuza veľa vesela s tým. Serbski rozvoz zbudiši nás o potom, kaž zvučené jutce ráno piečich zásob žizeví. Ja som Milan Gojlich a přeju vám ište krásnu nedelu. Božeme!

0: BB. Carski program. Carski program.
1: Vítam vás na druhý žil serského nižeckého programa. Ujo Diana Šecová při mikrofóne a ninčo dále v dolnoserské rece z regionálneho studia RBB v Chošebozu. Lube přísluchárky a přísluchárie, hojo váš serský program a ja se vjaselím až cošo nižecku objedovú přestavku s námi přeporaš. To sú džinsa naše téme. Dybkonie, ku dňu mámu svišeme žínskece do marikovania ze striažova.
2: A to rednejšie dajú bolo, ako te milchrampe svišie byli. Te žiede sú šli, te sú dve stundze sú ma te mogli bruchu, ale nižli sú prišli sled. Ale pene sa šukno vyžil, co sa stalo vesie.
1: My spomíname na ceptária Kita Gryza ze Žilova, kenčo na progu 19. stoleša přes písanie kjarlížu viele cynil za zdžaržanie serskie rece. Teke dva žincajšný farája z tej téma ve programie, kajo žinca vedpodňa ve Borkovach vesebná svižinská namša. Ordinirovaný vodujoty Gottfried Wappler ve Gokojskej vesaže a Alexander Reinfeld ve Pizajnskej vesaže. A to hyšči, znaš, z čo ve gumne juž kukavu svišali letosa? Žinca svišeme na kúšte pat našej kukojskej kukavie z gornej Vužice zase. To a hyšči vici dajo žinca rednie až z čopedla.
3: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojo váš Žižec Sebastro.
0: Carského programa.
1: Lube Žižík, žinca jo žijen mámu. A k tomu svišeme žinca čojenie ze serskie vítaj Žižonie.
4: To jo derje, až južo šikne při radio sejžišo. To mogu vám net povedaš, co Žiží tam žinc ve vítaj kupce graju. Tož postruvím šikne lube žočka a golciki, Sonju, Lísku, Jonasa a Hanesa. A kak huvaci se mienujošo. Sluhajšo, Žižší tam ve vítaj kupce kširúno zachopíš familiu graš. Z čo vy to také južo krali? Jadne Žižšie jo mama, druge Žižšie jo nan, a Ramona, Gisela a Klaus sú Žižší. Nan groni, ja dem chvataš, musím naživo ješ. Von se sednio do cerveného malého auta a ježo přec. Mama groni, ja musím v obie tváriš a chvata do małej kuchnie, ken Žižšie kupce majú. Ramona groni, mama, ja cu molováš. A južo ona nablíže s riednymi barvami zachopí molováš. Klaus, co na bom vázeš, jabuka tergaš. Von grajo, blido jo bom, a južo jo na bomie. Gisela, co ze zvierje tam igraš. Teti, naupa a veliki elefant sú ninto jeje zvierjens. Gisela ako prídna zachopi plakáš. Mama, pojš mi pomagáš, ta naupa nioco do klitky. Všetci zasi v ubiega. Mama vostej v obiec stojece, kenč runovári a pomaga Giseli tu v ubieganu naupu vapiš. Potom hišči pomaga velikego elefanta zasi domoj goniš. Tož južo vúva Klaus, mama, ja som z boma padnú, som sebe zec roztrgal, pojš pomagat. Mama malsne zec zeši jo, potom pak co vona v obied přigotováš. To pak nežo. Ramona jo s barvami ceve blido namolovala. To deš pak zasi malsne vúce zčíš, groni mama. To nežo, groni Ramona, mama pomagaj. A južo vúva zase Klaus. Mám cevý korbík plný s jabukami, treba nový korbík. Na druhém bodce Gisela zase kšika. Mama, ten papagaj jo teke v ubiegnu, pojď zase pomagat. Mama sa sednio na mový stolsk. A groni, Žižší takto nežo. Ja nemogu šuži gnaš a pomagaš. Nemogu cevý žen jano živaš. Gisela, Klaus a Ramona přijdu mamie, ju lubie tvoce a gronie. To jo pšauje, tak to nežo. my go máme ši lúbo. Co my net zachopíš, ši pomagáš. Mama pšaša te žiši, cože vy to napšaudu ciniš? To by si ja veľkým vjaseliva. Šikne žiši vúvaju, jo, mama, co my ši rád pomagáš. Groň, co šikno dejš ciniš a pokaž nám, kak to žo. Mama se vjaseli a južo šikne ze živom zachopje. Kaž šikne pomagaju, šo to živo malcni. A kaž pšitom ješči spívaju, kotoju to šiknem vele vjasela. Zvuchaj šono, kak oni spívaju. Ja se mogu predstajiš, až se vám to spodoba. Znaš, co šo vy teke net, mam je pšižile, sobu pomagaš. Tak spívaj šo a živaj šo z nami. To se mama vjesče vjaseli.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Nove landrot přisegane. Štrajk ukni kova hožebosu, a v Lubnju je dajo nove koncept za stare kjarchop. K tomu vec se a dalšne novosti svyše šo ninto v našich aktualnych povijestčach. Žinca jo vodoval přisegane Martin Häusler v CDU ako nove krajne rastč okresa z Previa Nisa. To jo se stalo v Rožovi Zagrože v Barsču. Ako landrot možo teke sobu postajíš, kak se uvija to serske dali v okresu. V volbnem vojovanju jo Häusler hyšči jasne gronil, gledajúce na úzky finanzne etat okresa, až se pla Serbo neskrocejo.
2: Ich werde mich weiterhin für die Förderung der Kultur einsetzen, auch wenn es im freiwilligen Bereich der Maßnahmen liegt, werde ich an der sorbischen Sprache keinen Rotstift ansetzen und nicht sparen.
1: Martin Häusler, Sledujor na Haralda Alte Krügerja, kennst se po 16. Lehrtag Rozjognujor na Umenk. V Hožebosu su ukniki a starische Petk zase streikovali přešivo vojarske svušnosti. Na starých výkách jsou se zmakali ve šulském casu a šegnuli přes město. Vědomně jsou sebě ubrali 8. maj, žen konca druhé světové vojny a stajili jich protest pod motto Žedně věci vojna, žedně věci fašism, žedně věci vojarská svušnost. Se strajkom jsou se stajili modostné teke přešivo napadam na alternativní městna a luže ve městče. Šulský viednik Dolnosarského gymnáziuma Matias Gutke jo pokazal ve předpolu na to, až neobstoj v Nímskej žedna vojarská slušnosť. Ukniki, ako sú skomužili pět k úcpu, musí snažným to s konsekvencami líciš. Lieta dvojko jo byl starý kjarchop v Lubňoje zamknione. Pět k sú jen zase svetosne vytvorili ako park. Venjom nadežoš umielske skulptúre a nekotáre obchované rúe, napríklad vet lubňojského kronista Paula Fálescha. Vet lieta 2018 jo byl park zaurierte viestotidla. Dokuláš jo obstojo čach až gavu ze starých bomov vytvamju. Uvijali su na to koncept novego parka. Viednica šule za Dolnosarsku rec a kulturu Lubňovarka Uta Henčelova oblutujo, až nesu v sletných lietžasetkách obchovali WC Rovo. Lubňojský starý kjarchop jo známje serskeje historie. Na njom su vodovali zakopované teke serske bergaje. Jich mienja na zbytných rovových kamienjach to hyšči pokazujo. Kupka Serbu a dalšnych zajmcu jo sletny stvrtk ogledała do polskiego miesta Čocha na podzajču z Gorielca. Tamny grot ze Ščinastego stolesha ulicu jo vetmieniatu historiju a jo pla turistu oplubowane za svoje potajemne chody a schowane rume a žuria. Vesem a čižasča luži z Dolnije Vúžice jo se obšiliło na tom ulieše šule za Dolnosarsku rec a kulturu, aby lepe zeznali region na drugim boku Nisy. Recna šula pobitujo pšavidvonje zgromadne polsko-serske projekte. V tom lieše letni se k peš a čižastemu razoju susedne dogrono nimsko-polskego pšiašelstva. Skoro mogu cerkvine kšivo ve Vjabnje zanirovaš. Tuchelu caka Vjabanska vysada hyšči na notne dovolenia za rúcnikarske upisania. Za nové kšivo sú nabrali v sletnom lieše uši 2400 euro, tak informirujo Vjabanska fararka Ina Veterik. Za to se vna plašuknoch pomocniku a darišelu užikujo. WC akciu sú oni převiadli vese za obchovanie svojej cerkvie. Hyšči mogu vesanarie a druge lúže pienieze dariš. Akle gašio kšivo zanirovane cerkvia zase svoje žuria vycenio. WC ako lieto jo vna miastem viestotidla zamkňona.
0: RBB. Serbský program. S nami dospedovnega dňa.

0: ulicujo se, až na Marinej gore ve Strjažove, jo pritkovec ako 100 letami bydlil jaden samota. Žil na ľuž, goni se a špičku zvitetek ze svojiju kozu jo tam bydlil v jadnej buže z dreva a gline. Jurko su jomu gonili. Jurko z Marinej gore. Co godla jo taki byl se šake legende ulicujo. Jadna goni, až jo jok nevesta, kotko do svajžby sejžece go vestajiva, a vytoko casa nejkšio nic viec vyt tych ľuží viežiš. Vieste jo, až jo Jurko šikovný šlodar byl, a za tych ľuží jo šil, tyky za tych bogatych. A až vele peniez jo miel, a te jo na kasu do miesta nosil, přecej ze svojiju kozu.
1: A penio šel na kasu a penio si by dal te pinieze pokazaš. A šte sluši tam, jak to vidíš. A penio, jo gronio, netio derie, net mežu je zas zamknuš.
0: Ako naše ulicovágy ve Strjažove za blidom sú žiši byli a modé žolča, nejsú do miesta pieše chojžili, ale s kolásom jezdili. Do miesta jež jo bylo veľké doživenie.
1: My sme jeli do miesta s kelasom. Na Berliner plac jo bol ten, ak te kelasa jo obzvarnoval, a tam se del daj za kelaso zilber. A kaž my sme bej dva, a to ste bej už dva zilbera. Pene naša mama gonia, my máme tam niekoľk znatek, a my budeme sa ešte kelasa tam za dva zilbera, krenioš už jan šopvoješnicu. Pen sme šli Linigareju, a tam sme uľovali šopvoješnicu, a kaž sme mili gluku, a ta joba rozpokrňona, pen sme krenili za dva zilbera. A kaž joba cevo, a pen sme dejali ešte ten zeksar dať dacu. A pen sme mali sebe tu ješnicu rozdielivé. A sme byli ptiky jasú, nepře to. Jo, a tam je pen ruína. A tam sú pen te kelasa, sme mogli stajíš. Pen sú byli obzvanované, až nie sú oba ľukšanione. A náš na ňo je z jogo kelasom do miesta. A se s tým ulicujú, a to kelaso stají o kuštine. Se obrošuje, bo to kelaso fort. Pen ni vižel, kak do mej přišmet mesta. Kšu miš pen mejo kalaso, ja som ja mejo nebdia daš. Ja som ba, ze šulje som ja telike nažarjone, až som ja 70 mark, a 72 do kalaso kaštuvalo. A pen obronju pen, že vente te dve marce, da přisceniš, a pen mek ja se kalaso luvaš. A to som jela či tých Rusov obzvarnovala, rozšrubovala a na grože slovovala. A to som ja ešte pred pár let.
0: Pery sú podľa rotov stojali vauky na tých súpajacorách, te gospodári se žili a bachtali a ze susedom se ulicovali. Mogi raz tek přes drogu s tým susedom.
1: Ben u nás na garách je botik tak, až my starý nám, a ten sused, ten ste pen sejžili, a pen jo bol prekynet ta šenka.

0: Nicht ja schon, jetzt siebst du schon, nicht ja schon nur schon. Wenn du spielst, drüge Rasse jetzt nie, wenn du dich nicht so dumm dazu dat.
1: Togo Palinca, jo mogi wird spiel, ak jo znias. A žedne su svoj Palinci doma sami palili, wesebnie po wojnie. Raz jo šli sve stare casnikach, ga se tam skanže, až se na tych sach velje pijo, juž za caskejžora, a krala. Na tem nej se nic zmenilo. Zmenili su se te jeze. Mjastem su te strjažojske mlince nabliže. Spolneju gubu se dere ne pojeda. Ali to je otikjano take grono.
0: Ta jo přes gronila do Šklicki. Aha, a pene ta kujke zrezala cibulu noć, peper, sol, a pen pičku velja, a vesuhu, a pene ta to jedva. Ja sam mogela zrozumjeti, co ty getuješ, ne? Ja getuju do Šklicki.
2: Ty gronivaš. No co ž objeduješ? Ja gonim, no jo, maš, čo tam maš nieco dobrego? Tam meni zabite kolki. No pen pik nisam viževa, co to su, a kak ty ne biš vižona, to su bi dobre.
0: Meja švija mama tajo, se mislila, ve nabžiš na polo, a ve nabžo... Variš přesupovaný kau. A ta jen zvarijo a stajijo do rore a kulje přikvažo a sebe groni daš se ne došenio, nic. A jo přišel ten švigar sen do me a ten přišel do me, no ven do žogledaš, co jo kobedu dao. A ten pogledajo nuč, ach, to jo šuknu uvarijo, ne. Ten uvarijo bešari, vede, a glurne. Vedu nuč. A ten napeni želje přižo piri pekare, pem přižo flešare, a vedpunja přižo ješi jaden, ten přižo ze strobic. A co te šukno maju, also naša renta, tu stejne to mame, mi ženu starošća, še nebđo možda vaš nos. A te su tik take dorube na pšitu pen, pen od čohu kejnc, te kupovanja. A pen, te tik rada pen hlku se z nami ulicuju, a pen kse tik šake vižiš, a no jo, te su juž gronili, až to je tak... Tak ještě jako LPG bylo, až jeden za tím druhým gleda. Až LPG bylo, pěně se jo dalo, pen jsme všetně gledali, vylej, ty máš věc. Jsi ty věc, že jo? A Jana jo pen, ne, a ty mě gronila, pen by ty těch šafuval a tvej zol. A net si filujo, net se knu a míni. A to... Nie, nie, nie, jadne, we to drugie, wiesz, co ten ja zaszużę.

0: mes me psych li ras nauki a psych am na ten mesta a ja go ni mei na naše juce pliju same katski a psych am me bližej ka mei ta cela uka ga jo te kopice su sejžili tako katski pens me tycki speze pen jsme zvinuli, pen jo pili ta veda uběžala a pen jo byl tam piču brok, pen jo do na brok unosone. A pen nebo žen rum a pmegli šuši, što ga bo šuši veda. Pen jo do mokše lodované a až do ruby najížone a tam při šulie kuždy, jak se pen šuši, se pen jo kuždy měl flac, jak jo měl porkopicku šuši a pen dobrožně a pen zazdali.
1: Jsme
0: gonili nosanky. Nosanky. Jo, nosanky. Jo, nosanky. Jo, nosanky. Jo, nosanky. Jo, nosanky. Jo, nosanky.
2: Všechny, jako sejže na tom dňu zablidom ve Strážovské kiancmě, věže, co vojnajo. Ako

Dopomnieša zestriažova su to byli z našego archiva Kutňu mamu. Po přidúcej muzice přizamknio se cerkvine žiel ústjevania, žincajšna nežela jo za evangelské vesaže Picňo Jančojce a Gukojce v Jasove žin. Žincajoga ordinacijska namša a dva nové fararja vodujote do svojego amta zapokazani. Netvíci k tomu.

zůstali žít, ale každý snad už aspoň trochu ví proč. Proč každý, kdo ležel, vstal. Ale já se ptám také proč.

0: tyženja.
1: Narodninaki tyženja, mogu nento uše postajiš. Hop, šidu ljube svoba za vas. Ako prijetne, kivam do Smira Depsk. Tam bydli Ramona Tonova. Vena jo ta dobra duša v Dolnosarskim gymnázium je, ka jo tam šulska sekretárka. Ramona jo miła w autoru 5. maja svoj bostak, a jo ninto 62 let stara. Vena teke rada spiva, a to cyni v jeje korje Vužica. A vet kora pšidu žinca hršči raz ten nejlubše glukuže cenja. Redne ustupe z serskim spivom a luštne zgromadne cas na probach a na javišču te spivaki a spivarje žice. K vesem a vesem žase temu narodnemu dňu smejom ninto gratulirovaš. A to vam, ljuba Helga Lyskova z Brezovky. Přijašelki a přijašele vesneje domovinskeje kupki sú se na vas myslili a sú vám teke srjodu južo gluku a stroje žicili za přiduce živinske leto. A v Chožebuzu Rogincu sú cora praskali te propiki vet sekta. Krista Dunkova jo miła veliki jubilej svoj živiš žasete narodne žijen. Gaž se vy, ljube přísluchárky a přísluchárie, myslíšo, až ju neznajošo, pen groním vám, až tomu tak nejo. Znajošo ju ako Kristu Brantovu, kotaráž jo leta dvojko za Bramborske serske rádio živova. Moderirovala, ako reportárka duce byla a zajímne přínosky a ústčevania zestajila. Dlatego słuchaju do kreza gratulantu žinca teke šökne negajšne kolegi a kolegoki, dale ljuba familia z Hažova a cvonki Chožebuskeje domovinskeje kupki. Ljuba Krista Dunkova, vestajnčo dale strova, to vam šökne gratulante z celeje učove žice. Kor Vužica uspiva ninto narodninsku štucku.